0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte pri 25 minútach časom overených pesničiek. Prvú nám zaspieva Peter Spálený. Príjemné počúvanie aj všetkých ostatných vám želá Vlado Franc.
2: Je to trest, trest, že ťa vôbec znám. Máš úsmiev manekýny z magazínu, ktorý léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskotéky.

zábavu a žít ze dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet, jak s tím. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv, manekýny z magazínu.

sedmnácta sbíráš fotky zpěváků a herců zvučných jmen. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím,

0: jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled, a pak budu muset dál podkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím, a těch pár kil navíc ní.
1: Zdá sa, že Petra Spáleného riadne vystrašil záujem tejto ctiteľky však, a pritom to bola pesnička z roku 1979. Nuž čo, dnes je aj on predsa len už pán v rokoch a z takýchto muzikantských románikov už určite vyrástol. Alebo že by nie? V každom prípade sa radšej takticky povyhováral na dlhé spanie, nadváhu a na čo ja viem čo ešte, ako by mal riskovať dajaký malér. To Peter Naď je iný frajer.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

režisérov. A ja opačne, ja som sa z režiséra na herca. Napísali mi to milé dámy, Dagmar Podmaková, aj so svojou kolegyňou, mi napísali v blahoprajnom liste k 60-ke, že a tak si sa prepracoval od réžie k herectvu. Aký to paradox v slovenskom divadle. Takže takto sa stal som mňa herec.

několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

ingent az angyalát. Keď som šúhol školskú lovicu, predstavte si,

زر slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?